Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. Alebo písem tichou, jak padající

krásna viec. Vždy víš, šťastí je krásna viec. Šťastí je tak krásna, že pichová viec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.